0: Sensación de ser algo demasiado mecánico, demasiado organizado.
1: Se to působilo příliš strojeně, příliš organizovaně.
2: Však bohužel, na co šáhnout?